Elizaveta Ivanová a Saňa Biziaková predniesli sonatínu G-dur Antonína Dvořáka, jeho stý opus. Pokračujeme krátkou omšou v čase vojny od Zoltána Kodája. Spieva spevácky zbor dánskeho rozhlasu, hrá Frederik Edelin.

Spevácky zbor dánskeho rozhlasu Frederik Edelin a Stefan Parkman predniesli Missa brevis tempore belli Zoltána Kodája. Z dušníky z druhy si teraz vypočujeme Nocturno Esdur Friderika Chopéna opus 55 číslo 2. Hrá Piotr Aleksevič.

Pravili Andrej Klimič, Zuzana Jurigová-Kapralíková a Ivica Rutkajová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Luciano Pavarotti a Wiener Opernorchester pod taktovkou Nicolu Reščína interpretovali áriu z Verdiho opery Trubadur. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

človek s tým sa neráta, keď zrazu ocitne sa na dne. Prežehná sa. Prežehná sa.